že padají provazy, padají provazy vody a i do mě narazí. Že padají kapky z nebe, padají na náš svět, kam všechna ta

proč nebe se na nás zlobí. Odplouvají stromy domy, proč pomoc nepřichází. Odplouvají sny i přání a nikdo je nechytí. Ptáš se mě, moje milá, proč už

a ani ty, člověče. Všechna voda časem, časem odteče. Padají tvoje slzy, padají do řeky. Neplač už, lásko moje, nic netrvá na věky.

0: a ani ty, člověče. Všechna voda časem, časem odteče. Padají tvoje slzy, padají do řeky. Neplač už, lásko moje, nic netrvá na věky.
1: Patří z nahodina? Prosto pro žitě. Vlem FM.

Tahám si na duši, jestli jsem hrdina, anebo dezertér. V batoušku na zádech nosíme fotky svých blízkých. Střelka jde na jih a my musíme na sever. Nad hlavou ohňostroj zuří, ne, ještě nechce se umřít, ani jak hrdina, ani jak dezertér. Prokleté období lásek a nenávistí, proč si mi, Fauste, řekl, sáhni a ber? Po dlaní žížala leze mi a já chtěl dožít zde na zemi, trochu jak hrdina a trochu jak dezertér. Sbírám svou odvahu, ona je schoulená v blátě. Malinký vrcholek obrovských ledových ker. Oči mám bolestí podlité, kde je můj spasitel, který mi řekne, jsi hrdina a ne dezertér. Který mi řekne, si hrdina a ne dezertér.